To byla písnička nazvaná Zkratky a zkraty od kapely Forest Jump. Tahle rocková stálice letos slaví čtvrtstoletí na scéně a není lepším dárkem pro fanoušky, než si nadělit novou desku. Vlastně to čtvrtstoletí, to je okolo toho letošního roku, nebo minulého roku, spousta kapel to slavila 25 let. No, každopádně zpátky k desce, ta vyšla koncem března pod názvem Zítřek být nemusí. To nezní nějak pozitivně, ale kapela se na ní totiž rozhodla reflektovat své poznatky o současné době. Pod rockovým hávem tentokrát skryli celkem velkou dávku melancholie, která možná nebyla slyšet na písničce, kterou jsem tentokrát vybral, ale na některých dalších je celkem zřetelná. No, takové ty pocitové písničky, ty si pustíme zase někdy příště. Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.

Dobrý večer, vážení posluchači, vítejte u dalšího českého pořadu zde na City Park Rádiu. Opět jsem s vámi já, Pavel Černík, a stejně jako každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, vždy od 7. do 8. hodiny večerní se vám budu snažit připomenout krásy české kultury, jak slovy, tak písničkami. Předcházející dvě hodinky tu s vámi ve studiu byl Emery a jeho pořad Drive Time. To byly skvělé písničky, které mě dovedly přímo sem do studia. Takže za to moc děkuji a dnešní večer na naší stanici nekončí. Naopak bych řekl, že teprve začíná, protože po našem krátkém českém pořadu, tedy po 8. hodině, mě zde ve studiu vystřídají Jace a Joe s jejich programem New Brew. A pokud vydržíte naladěni až do 10. hodiny večerní, tak si můžeme užít show, která se nazývá Let's Talk. Tak to je dnešní večer na City Park Rádiu. A víte co? My si pomaličku dáme nějakou další písničku. Přeci jen než se ta 8. hodina přiblíží, zbývá nám 45 minutek, tak nám zbývá hromada písniček. Vlastně celých 9. Takže nikam neutíkejte, je na co se těšit a už se na nás čeká Eva Farná se skupinou Mirai.

0: Právě nám dohrála Eva Farná spolu se skupinou Miraj a písnička nazvaná Vzpomeneš si. Tenhle song najdeme na Evině nejnovějším albu nazvaném ADHD Pop. Z celé desky jde o jedinou písničku, kam si Eva pozvala na pomoc kolegy z hudební branže. Fanoušci ji mohli slyšet i na jednom z několika nedávných monster koncertů na pražském Edenu, které kompletně vyprodala. A zpátky k té její aktuální desce, ten název, nezní to tak, že by to bylo určené pro fanoušky, kteří ADHD trpí, ale Evě údajně tento syndrom diagnostikovali před necelými pár měsíci, takže si zvolila, že to tak bude na albu a asi se dá říct, že každá písnička je tak trochu jiná, takže no, třeba se to bude fanouškům přesně takhle líbit. Ale když už jsme si dohráli jednu novinku, tak si říkám, že vlastně takovýhle styl písničky, takový pop, by mě zajímalo, jestli se vám popové, moderní popové písničky z České republiky líbí. Protože stále mi můžete doporučit hudbu na příští vysílání. Pokud byste chtěli víc rockových písniček, nebo raději dechovku? A co třeba pořádný metalový nářez? Neváhejte a napište mi své názory a přání. Jednoduše SMS-kou na číslo 04 38 18 76 86. Vaše komunitní rádio je tu pro vás a vy sami můžete určit, kam se naše příští vysílání vydá. No a já se pomaličku těším na vaše zprávy a podíváme se, co tu máme dál.
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187 686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187 686. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.

0: A když jsem se tak ptal na to, co byste si rádi poslechli, tak si vzpomínám, že před nějakou další dobou jsem dostal takovou krásnou SMSku, že by některý z našich posluchačů rád více punkových písniček. A občas se mi to podaří, občas ne. Tak tentokrát tu mám takový trochu pokus, hokus pokus od kapely Rybičky 48.
1: Pod oči linky, v sobě dva drinky, do uší blinky, tu je Stinky Life. Pod oči linky, v sobě dva drinky, do uší blinky, tu je Stinky Life. Co se nebojí, budou brzo v Playboyi, bouřka a ovulace.

Slyšeli jsme kapelu Rybičky 48 se skladbou nazvanou Stinky Life. Tu najdeme na jejich nejnovějším albu nazvaném Big Beat, které vyšlo, myslím, v letošním roce. Nejsem si tím úplně jistý, ale no, dostaneme se k němu zase někdy příště. K téhle písničce vlastně sám nevím, co bych řekl, ale naštěstí mě tady zastoupí frontman kapely Kuba Ryba. A ten totiž řekl, že tahle písnička Stinky Life je prý největší kokotina, kterou kdy vymyslel. Vznikla na Bali, indonéském ostrově, kde měl tak trochu, no, byl lehce pod vlivem, byla obrovská bouřka a jeho kamarádka Sofie prý koukala na nějakou aplikaci na telefonu a prohlásila, že má ten den ovulaci. Totálně nesouvisející, ale jak byl Kuba lehce podnapilý, tak si říkal, bouřka, ovulace, nebezpečná kombinace. A přidal k tomu i předchozí zápisky, aniž bych to nějak měnil. No, podle něj je to sice hovadina, ale bude k tomu ještě divnější klip, který, myslím, někdy už vydali? Nejsem si... No, můžete se podívat, pokud ho vydali, určitě najdete na webu YouTube. A to je vlastně o písničce úplně všechno. Pomaličku, ale jistě, bychom mohli vyrazit k dalším písničkám. Na řadě mám zástupce rapové scény, který si říká Ken.

tentokrát říkat, jak si něco dokázal. Můžeš mít medaile a důkazy, jak jsi vyhrával. Ale když daří se ti jiné, než bys chtěl, všechny ty chvály by si klidně radši neslyšel. K čemu je slavit výhru, když necítíš hrdost? K čemu je usmívat se, když to není radost? To, co si nejvíc přeješ, tak v ostatní nechápu. Když to tak má, ať po tobě aspoň nešlapou.

0: Právě nám dohrála písnička nazvaná Řekni mi v podání rapera Kena. Tenhle song vyšel před pár měsíci spolu s albem Splacený dluh. Vlastně pár měsíců, dobře, půl roku asi. A spolu s tímto albem měl Ken oslavu 10 let od svých hudebních začátků, které on vlastně vznikl tak trochu jakoby hobby písničkář, kdy každou neděli začal vydávat písničky a tak nějak vzniklo pár jeho hitů a už mu to zůstalo a dostal se pomalu, ale jistě do hudební branže. Myslím, že mu to trvalo 2 roky. 2018 byl takový skutečný začátek jeho solové kariéry. Ale konec o téhle písničce, já teď krátce promluvím k našim anglicky mluvícím posluchačům.
1: With music for us all, City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: Hello everybody, hope you are enjoying the evening, Tuesday, 28th of July. It's beautiful winter still, but we are not about weather now, we are about songs, Czech songs to be specific, because it's the time for the Check It Out show with me, Party Puff. Still half an hour ahead from of us, but if you stay tuned until 8 o'clock, there is gonna be something else. The New Brew, presented by Jace and Joe. And for those who listen right to our station until late evening, you can enjoy the Let's Talk show after 10 p.m. That's the evening on City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM, and online on cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. But we wouldn't be a community station without a community diary, so let's have a look at the current note from it. The Beat Street Trio will be performing a musical play based on the Beatles story. It all happens over 4 acts with a 3-course meal between the acts. It is at the Kingsbridge Bar, Patterson Street, Launceston, on Saturday, 8th of August, commencing at 5 o'clock afternoon, with a welcome drink and the show starting at 6:30 evening. Dress in your finest 1960s Beatles outfit. Numbers are limited, so book early on 6331-6483.
2: Tell everyone about your upcoming community event. City Park Radio's Community Diary provides the opportunity to get your message heard. If you're a non-profit organisation, simply send the details to us at least 2 weeks before the event. You can do this by posting to City Park Radio, PO Box 1501 Launceston, or emailing to cityparkradio@cityparkradio.com. We'll do the rest. Keeping you in touch with your community. Community Diary on City Park Radio.
0: Vážení posluchači, stále posloucháte český program zde na City Park Radio 103,7 a 96,5 FM. To jsou naše frekvence v okolí Launcestonu, ale pokud se nacházíte někde dál, tak si nás asi nenaladíte. Ale můžete to zvládnout, můžete nás poslouchat právě pomocí webu. No jasně, City Park Radio je k dispozici celosvětově prostřednictvím internetové sítě. Stačí zadat adresu cityparkradio.com a z menu vybrat položku online stream. A pokud nás posloucháte, určitě se nemůžete dočkat další písničky. Zkusíme něco skutečně českého a to spolu s kapelou České srdce.

Právě nám dohrála kapela České srdce s písničkou Kroužím nad tebou. Nejde o žádnou novinku, tuhle písničku už jste mohli asi někdy slyšet, tedy pokud jste téhle kapele přišli na chuť. A má za sebou už 10 let, ale nedávno se mi dostala do ruky celá deska téhle lehce pozapomenuté české kapely. Celá deska nazvaná Noční motýl vyšla, pokud vím, v roce 2015 a na rozdíl od předchozí tvorby téhle kapely přechází spíše od původně keltské hudby spíše k takovému folk rocku. Takže pokud vás takováhle hudba zajímá, teď víte, že České srdce vás nesklame. A pomalu si říkám, že bychom se mohli posunout k další písničce. Máme posledních 23 minut našeho programu a já mám stále 5 písniček před sebou, takže si pojďme rovnou pustit Sebastiána a Patrika Malého.

0: Tohle byla kapela Sebastian a spolu s ní zpíval Patrik Malý, písnička nazvaná Tempo. Kapela Sebastian v čele s frontmanem Sebastianem Navrátilem usilovně pracuje na nové hudbě. Vypadá to, že bychom se v dohledné době mohli dočkat také nového alba. Ale předtím si musíme vystačit s prvním singlem, který jsme právě slyšeli. A vedle kapely Sebastian jsme slyšeli i Patrika Malého, jehož jméno jsem už zmínil. Patrik má za sebou už dvě EPčka, několik singlů a letos vydal svou první novinku pod vydavatelstvím Universal Music. Takže není to úplný začátečník, ale když si tak říkám, já si myslím, že jsme ho ještě na naší stanici neslyšeli. A to by možná mohla být chyba, protože se zdá, že má celkem talent a proto si ho někdy v budoucnu zase do programu zařadíme.
1: Without leaving your armchair, you can visit all corners of the planet, thanks to Around the World on City Park Radio. With music from Argentina to Zimbabwe, in every style you can imagine, Around the World gives you an endless selection of sounds.
2: Por tu ventana.
1: Take a trip around the world.
3: Sundays at 7 PM on City Park Radio.
0: Přesně tak, cesty kolem světa jsou každou neděli, ale v okolo světa občas neuslyšíte slovenské písničky, tedy téměř nikdy, protože slovenský program zde máme každou první sobotu v měsíci okolo poledního času. To si můžete užít s Evou a Juridikou. Naopak české písničky vám přináším já každé druhé a čtvrté úterý v měsíci. A když už jsem tak začal slovenskými písničkami, tak víte co? Jednu jsem si tak trochu do programu dovolil zařadit. Je to od zpěvačky Tania.

dohrála nám skladba nazvaná Nostalgie od zpěvačky, která se říká Tanja. A jak vidíte, o slovenskou písničku skutečně nešlo. Tak to dopadá, když si pomíchám poznámky. No, slovenština nás teprve čeká, ale zpátky k Tanje. Vlastní jménem Tanja Kauerová hlásí návrat v plné síle. Fanouškům představila své v pořadí již 7. studiové album, které dostalo symbolický název Plamen, protože přeci jen plamen v ní zcela jasně nevyhasl. Od vydání jejího předchozího alba uběhlo už několik let, tedy no, pěkná dávka. Bylo to totiž naposledy v roce 2018 a jak sama zpěvačka uznává, cesta k nové desce nebyla zrovna přímočará. Ale nakonec se to povedlo a zde je, takže máme dalšího nového interpreta, kterého jsme zde na naší stanici ještě neslyšeli. Máme 47 minut po 7. hodině večerní a z protějšího studia už na mě mávají Jace a Joe, kteří si připravili následující program New Brew. Ten bude následovat po 8. hodině večerní a my si mezi tím pustíme tu slíbenou slovenskou písničku spolu s raperem, který se říká Kali.

Právě nám dohrál Michal Hruza s písničkou Na moment. A předtím tu byl slovenský rapper Kali a jeho písnička nazvaná S nimi. Vážení posluchači, aktuální čas je 7 hodin a 54 minut večer a to znamená, že máme před sebou skutečně konec českého programu. Následovat bude Jace a Joe s programem New Brew, to znamená nejnovější australské písničky a kdo ví, třeba mezi nimi uslyšíte i budoucí mezinárodní hit. Nezapomeňte, že tradiční slovenský program na City Park Rádiu je každou první sobotu v měsíci s Evou a Juridikou a pokud dáváte přednost moderním českým písničkám, můžete si je se mnou poslechnout každé druhé a čtvrté úterý v měsíci. Jako vždy vám moc děkuji, že jste si nás naladili. Doufám, že vám tenhle program přinesl ty nejlepší vzpomínky na tu naši krásnou zemi českou. A na rozloučenou už tu mám připravenou poslední písničku dnešního večera. Tohle je Honza Křížek s písničkou nazvanou Čas nejde vrátit.